0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Připlatíme si za teplo. Důvodem zdražení v příštím roce bude letošní změna výkladu daňového osvobození paliv pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které stát nově umožňuje využít pouze v rozsahu tepla dodávaného domácnostem. Nemocnice nebo školy kvůli tomu podle tepláren můžou platit za teplo desítky až stovky tisíc korun za rok více. V případě zákazníků mimo domácnosti stoupne cena tepla podle teplárenského sdružení zhruba o 15 až 20 korun za spotřebovaný gigajoule. Česká televize bude propouštět. Podle ředitele Chudárka do roku 2030 odejde 12% zaměstnanců. Televize bude vycházet z už schválených dlouhodobých plánů. ČT v současnosti zaměstnává okolo 2900 lidí. Snižování počtu zaměstnanců je součástí úsporných opatření. V jejich rámci chce Česká televize v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Pro příští rok tak bude muset být podíl propouštěných v rámci pětiletého období podle Chudárka vyšší, aby došlo k naplánované úspoře. Na Karlovarsku skončila náročná výstavba nové cyklostezky podél řeky Ohře. Mezi Dalovicemi a Všeborovicemi vzniklo 1,5 kilometru nového asfaltu. Náměstek karlovarského hejtmana Martin Hurajčík připomíná, že se stavba o víc než rok protáhla kvůli nestabilnímu svahu a následným změnám v projektu.
2: Úsek měl spoustu technických problémů, sanací a za mě to byl jeden z nejtěžších úseků, které jsme na cyklostezce Ohře vytvořili. Teď nás čekají ty nejnáročnější úseky, protože ty snadnější na výstavbu už všechny byly udělány hotovy a tady ty se bohužel odkládaly a my se s nimi teď musíme vypořádat.
1: Kraj chce cyklostezkou propojit obě hranice kraje podél řeky Ohře. Vybudování 4,5 kilometru stezky mezi Pomezím a Chebem je v plánu na prosinec. Poté bude mít páteřní trasa pro cyklisty skoro 80 kilometrů. Splavnění Labe do Pardubic čeká velká prověrka. Záměr musí projít plným posouzením EIA. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že plánovaný plavební stupeň Přelouč 2 vyžaduje detailní zhodnocení dopadů na přírodu a krajinu. Ředitelství vodních cest musí podrobněji doložit vliv stavby na evropsky chráněnou lokalitu Louky u Přelouče, vzácné živočichy, peřeje, labské hrčáky i funkčnost rybích přechodů. Resort také požaduje prověřit riziko kontaminace ze skládky podniku Tesla nebo vliv na hladinu podzemních vod a povodňová rizika. Projekt s odhadovanými náklady přes 5 miliard korun navíc v minulosti kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad kvůli chybějícím datům o skutečném vytížení nákladní dopravou. Včelaři z jihu Slovenska bijí na poplach. Medu mají o polovinu méně než loni. Za problémy může hlavně počasí.
3: Extrémne sucho spôsobilo vysychanie vegetácie a výrazne sa zhoršila aj peľová znáška. V južných častiach je úplne zničená. Včelári tam vravia, že také sucho ešte nezažili. Do popraskanej zeme im vbehla celá ruka. Iba na severe Slovenska je málo včelárov, ktorí môžu povedať, že sezóna bola zlá. Každopádne cena medu pôjde hore. Je totiž aj nedostatok cukru. A keď je včelár nútený zakrmovať, tak jednoducho musí ísť s cenami nahor. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky. Na východě bude zprvu zataženo a ještě tam může doznívat místy déšť. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

Tady hrají Zlaté hity. Rádio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Se zprávami je tu Honza Varga, hezký poslech. Šumavská sanace má další plán. Zástupci Národního parku, armády a dvou ministerstev řešili postup v kontaminovaném prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Podle ředitele Národního parku Šumava Pavla Hubeného se domluvili na prvních pracích v lokalitě.
2: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromů. Zatím nic jiného.
1: Sanaci území má podle premiéra Andreje Babiše provést armáda. Předcházet jí bude průzkum lokality. Prodej ojetých elektroaut v Česku prudce roste, předstihl i hybridy. Za prvních 8 měsíců letošního roku se v bazarech prodalo přes 16 000 bateriových vozů, což představuje meziroční nárůst o 92%. Poptávka po čistě elektrických autech tak poprvé překonala hybridy, a to i přes mírné zdražení. Průměrná cena ojetého elektromobilu činila 702 000 korun při průměrném stáří 4 roky a nájezdu 66 000 kilometrů. Žebříčku nejprodávanějších modelů dominuje Tesla Model 3 před Škodou Enyaq a Volkswagenem ID4. Velký zájem je také o zánovní Škodu Elroq, která z nabídek mizí během několika týdnů. Rostoucí trend potvrzují i inzertní portály.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Děti se s pornografií poprvé setkávají už v 8 letech. Odborníci varují před zkreslenými představami o sexu. K nevhodnému obsahu se nejčastěji dostávají náhodně přes internet, vyskakovací reklamy, online hry nebo od starších kamarádů a sourozenců. Sexuolog Petr Weiss i zástupci projektu e-bezpečí upozorňují, že předčasná konzumace nerealistických scén vede k nezdravému napodobování a negativně ovlivňuje budoucí partnerský život dospívajících. Na lince bezpečí řeší závislost na pornografii už 11letých dětí a registrují nárůst hovorů od dívek, které se staly obětí nátlaku nebo hrubého chování ze strany partnerů vycházejících z porna. Experti proto rodičům doporučují včasnou a otevřenou komunikaci o reálné sexualitě a zavedení technických rodičovských kontrol na telefonech. Proměna Sokolovské uhelné vstupuje do další fáze. Společnost se zaměří na likvidaci a spalování odpadu. Města v Karlovarském kraji tak mohou mít výhodnější teplo.
3: Sokolovská uhelná bude i nadále minimálně 20 let dodávat teplo a teplou vodu pro Vary a další města Karlovarského kraje. S radnicemi už uzavřela příslušné dohody. Na jejich základě může investovat do výměny technologií. Týká se to hlavně areálu ve Vřesové. Bude vyrábět nejen levněji, ale také ekologicky likvidovat odpad, protože jeho ukládání na skládkách musí do pár let skončit. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: V Česku vrcholí mezinárodní letecké cvičení Ample Strike. Zapojilo se přes 750 vojáků NATO. Do dvouletého cvičení zaměřeného na přípravu přesunutých leteckých návodčích se zapojilo 17 aliančních států s letouny Eurofighter, Alka nebo vrtulníky Venom. Scénáře simulací vycházejí z reálných zkušeností z války na Ukrajině, aby operátoři propojující pozemní síly s podporou ze vzduchu trénovali pod vysokým stresem a za každého počasí. Výcvik probíhá ve vojenském újezdu Boletice, Bechyni a na letištích v Náměšti nad Oslavou a v Českých Budějovicích a potrvá do pátku 18. září. Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky, na východě bude zprvu zataženo a ještě tam bude doznívat místy déšť. Naměříme 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Připlatíme si za teplo. Důvodem zdražení v příštím roce bude letošní změna výkladu daňového osvobození paliv pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které stát nově umožňuje využít pouze v rozsahu tepla dodávaného domácnostem. Nemocnice nebo školy kvůli tomu podle tepláren můžou platit za teplo desítky až stovky tisíc korun za rok více. V případě zákazníků mimo domácnosti stoupne cena tepla podle teplárenského sdružení zhruba o 15 až 20 korun za spotřebovaný gigajoule. Česká televize bude propouštět. Podle ředitele Chudárka do roku 2030 odejde 12% zaměstnanců. Televize bude vycházet z už schválených dlouhodobých plánů. ČT v současnosti zaměstnává okolo 2900 lidí. Snižování počtu zaměstnanců je součástí úsporných opatření. V jejich rámci chce Česká televize v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Pro příští rok tak bude muset být podíl propouštěných v rámci pětiletého období podle Chudárka vyšší, aby došlo k naplánované úspoře. Na Karlovarsku skončila náročná výstavba nové cyklostezky podél řeky Ohře. Mezi Dalovicemi a Všeborovicemi vzniklo 1,5 kilometru nového asfaltu. Náměstek karlovarského hejtmana Martin Hurajčík připomíná, že se stavba o víc než rok protáhla kvůli nestabilnímu svahu a následným změnám v projektu.
2: Úsek měl spoustu technických problémů, sanací a za mě to byl jeden z nejtěžších úseků, které jsme na cyklostezce Ohře vytvořili. Teď nás čekají ty nejnáročnější úseky, protože ty snadnější na výstavbu už všechny byly udělány hotovy a tady ty se bohužel odkládaly a my se s nimi teďka musíme vypořádat.
1: Kraj chce cyklostezkou propojit obě hranice kraje podél řeky Ohře. Vybudování 4,5 kilometru stezky mezi Pomezím a Chebem je v plánu na prosinec. Poté bude mít páteřní trasa pro cyklisty skoro 80 kilometrů. Splavnění Labe do Pardubic čeká velká prověrka. Záměr musí projít plným posouzením EIA. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že plánovaný plavební stupeň Přelouč 2 vyžaduje detailní zhodnocení dopadů na přírodu a krajinu. Ředitelství vodních cest musí podrobněji doložit vliv stavby na evropsky chráněnou lokalitu Louky u Přelouče, vzácné živočichy, peřeje, labské hrčáky i funkčnost rybích přechodů. Resort také požaduje prověřit riziko kontaminace ze skládky podniku Tesla nebo vliv na hladinu podzemních vod a povodňová rizika. Projekt s odhadovanými náklady přes 5 miliard korun navíc v minulosti kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad kvůli chybějícím datům o skutečném vytížení nákladní dopravou. Včelaři z jihu Slovenska bijí na poplach. Medu mají o polovinu méně než loni. Za problémy může hlavně počasí.
3: Extrémne sucho spôsobilo vysychanie vegetácie a výrazne sa zhoršila aj peľová znáška. V južných častiach je úplne zničená. Čelári tam vravia, že také sucho ešte nezažili. Do popraskanej zeme im vbehla celá ruka. Iba na severe Slovenska je málo včelárov, ktorí môžu povedať, že sezóna bola zlá. Každopádne cena medu pôjde hore. Je totiž aj nedostatok cukru. A keď je včelár nútený zakrmovať, tak jednoducho musí ísť s cenami nahor. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky. Na východě bude zprvu zataženo a ještě tam může doznívat místy déšť. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Se zprávami je tu Honza Varga, hezký poslech. Šumavská sanace má další plán. Zástupci Národního parku, armády a dvou ministerstev řešili postup v kontaminovaném prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Podle ředitele Národního parku Šumava Pavla Hubeného se domluvili na prvních pracích v lokalitě.
2: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromů. Zatím nic jiného.
1: Sanaci území má podle premiéra Andreje Babiše provést armáda. Předcházet jí bude průzkum lokality. Prodej ojetých elektroaut v Česku prudce roste, předstihl i hybridy. Za prvních 8 měsíců letošního roku se v bazarech prodalo přes 16 000 bateriových vozů, což představuje meziroční nárůst o 92%. Poptávka po čistě elektrických autech tak poprvé překonala hybridy, a to i přes mírné zdražení. Průměrná cena ojetého elektromobilu činila 702 000 korun při průměrném stáří 4 roky a nájezdu 66 000 kilometrů. Žebříčku nejprodávanějších modelů dominuje Tesla Model 3 před Škodou Enyaq a Volkswagenem ID4. Velký zájem je také o zánovní Škodu Elroq, která z nabídek mizí během několika týdnů. Rostoucí trend potvrzují i inzertní portály.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Děti se s pornografií poprvé setkávají už v 8 letech. Odborníci varují před zkreslenými představami o sexu. K nevhodnému obsahu se nejčastěji dostávají náhodně přes internet, vyskakovací reklamy, online hry nebo od starších kamarádů a sourozenců. Sexuolog Petr Weiss i zástupci projektu e-bezpečí upozorňují, že předčasná konzumace nerealistických scén vede k nezdravému napodobování a negativně ovlivňuje budoucí partnerský život dospívajících. Na lince bezpečí řeší závislost na pornografii už 11letých dětí a registrují nárůst hovorů od dívek, které se staly obětí nátlaku nebo hrubého chování ze strany partnerů vycházejících z porna. Experti proto rodičům doporučují včasnou a otevřenou komunikaci o reálné sexualitě a zavedení technických rodičovských kontrol na telefonech. Proměna Sokolovské uhelné vstupuje do další fáze. Společnost se zaměří na likvidaci a spalování odpadu. Města v Karlovarském kraji tak mohou mít výhodnější teplo.
3: Sokolovská uhelná bude i nadále minimálně 20 let dodávat teplo a teplou vodu pro Vary a další města Karlovarského kraje. S radnicemi už uzavřela příslušné dohody. Na jejich základě může investovat do výměny technologií. Týká se to hlavně areálu ve Vřesové. Bude vyrábět nejen levněji, ale také ekologicky likvidovat odpad, protože jeho ukládání na skládkách musí do pár let skončit. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: V Česku vrcholí mezinárodní letecké cvičení Ample Strike. Zapojilo se přes 750 vojáků NATO. Do dvouletého cvičení zaměřeného na přípravu předsunutých leteckých návodčích se zapojilo 17 aliančních států s letouny Eurofighter, Alka nebo vrtulníky Venom. Scénáře simulací vycházejí z reálných zkušeností z války na Ukrajině, aby operátoři propojující pozemní síly s podporou ze vzduchu trénovali pod vysokým stresem a za každého počasí. Výcvik probíhá ve vojenském újezdu Boletice, Bechyni a na letištích v Náměšti nad Oslavou a v Českých Budějovicích a potrvá do pátku 18. září. Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky, na východě bude zprvu zataženo a ještě tam bude doznívat místy déšť. Naměříme 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 6, máme 3 minuty po celé, je tady čtvrteční ráno, 17. září, Adam Kuřica přeje pohodové vstávání a teď už pouštím další muziku let 60. až 80. Olivia Newton-John, písnička Physical.

rádiu Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji dobré ráno, máme po 6. do 6:30 Sailor, písnička Girls, Girls, Girls. Čtvrtek 18. září, koukám do kalendáře, svátek, slaví pánové s jménem Krištof, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už naše muzika, let 60. až 80.

0: Dobré ráno, rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné a ničím nerušené vstávání do nového dne. Po půl sedmé, vybraná společnost muziky 60. až 80. Rod Stewart, Dolly Parton, ze všeho nejdřív Elvis Presley, teď už ale rychlý přehled zpráv, o slovo se hlásí naše redakce.
1: Rádio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Na průzkum kontaminované oblasti na Šumavě armáda nasadila 20 vojáků a techniku. Prezident Pavel v rámci návštěvy severozápadu Čech dnes navštíví Karlovarský kraj. Mostecký soud bude znovu řešit návrh na propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Sněmovna reprezentantů USA schválila rozsáhlý balík protiruských sankčních opatření a fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy výhrou 4-1 nad Araratem Arménia. A dnes očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně možnost přehánky, ráno ojedinile mlhy, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Puls, zlaté hity, sladký život, do sedmé, do zpráv celou, za malou chvíli muzika let 60. až 80. Phil Collins, písnička Do You Remember, také skupina Katapult, Olda Říha nám zaspívá skladbu Hlupák Váha, ze všeho nejdřív Irene Cara, nahrávka Fame. Čtvrtek 17. září, zajímá mě opět, do jakého rána jste se probudili, napsat zprávu ohledně počasí můžete na náš WhatsApp, a to na číslo 734 787 981, zavysílejte si na rádiu Gold Impulse i vy.

0: Radio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
1: Dobré ráno. Fotbalisté Sparty zvládli rozjezd Evropské ligy. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. V prvním poločase během 2 minut dvakrát skóroval norský stoper Tobias Gudal. Po přestávce zvýšil vedení John Mercado, za domácí snížil Wilson. Zisk první 3 bodů do tabulky 630 týmů spečetil Patrik Vidra. Dalším soupeřem letenských v Evropské lize bude 15. října norský Lillestrøm. Pražské letiště se pere s novými systémy odbavení. Cestující přilétající do Česka ze zemí mimo Evropskou unii trpí v dlouhých několika hodinových frontách. Kvůli novým pravidlům Bruselu pro vstup do šengenského prostoru musí cizinecká policie nově důkladně zaznamenat biometrické údaje, tedy naskenovat otisky prstů, nahrát obličejovou fotografii a provést další kontroly. Situaci pravidelně zhoršuje nahromadění více letadel naráz. Na zítřek je podle mluvčího pražského letiště Zemana svolané mimořádné jednání představenstva, které chce jednat o přijetí opatření ke zkrácení čekací doby. Noví čestní občané Prahy si dnes převezmou ocenění. Rozhodnutím zastupitelů z letošního června se jimi stali hudebník Michal Prokop a francouzský politolog, historik a publicista Jacques Rupnik. Prokop získal ocenění za mimořádné zásluhy o rozvoji pražské kulturní scény. Rupnik za celoživotní činnost založenou na podpoře demokratických hodnot. Praha oceňuje své významné obyvatele několika způsoby. Nejvyšším osobním vyznamenáním je čestné občanství. Od roku 1990 ho metropole udělila mimo jiné Jaroslavu Foglarovi, Zdeňku Svěrákovi, Jiřímu Suchému, Daně Zátopkové nebo Miloši Formanovi. Český tenis teď čekají nabité dny. Už tento víkend nastoupí mužský tým v pražské O2 aréně proti Spojeným státům ve druhém kole Davis Cupu. Ženské družstvo bude zase příští týden hrát finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové v Číně. Pokračuje Renata Kuková.
2: Napilno tak má tenistka Kateřina Siniaková. Minulý týden v pátek vyhrála finále 4 hry na US Open. Z Ameriky přiletěla do Česka, jen aby nabrala směr Čína.
3: Teď jsem delší dobu nereprezentovala a já to mám hrozně moc ráda. Celkově ty týmový akce. Reprezentovat Česko je za mě čest, je to super, takže já se moc těším.
2: I na dálku se chystá sledovat, jak se bude dařit našim tenistům v Davis Cupu proti Američanům.
3: Občas z té Asie je to náročné všechno sledovat, ale live score se dá najít skoro kdekoliv. Vždycky jsem sledovala, fandila, takže doufám, že to klukům dobře dopadne.
2: Z našeho Davis Cupového mužstva ještě nikdo z hráčů před plnou O2 arénou nehrál. A tak na závěr je tady přání od Katky. Ta tam s týmem zvítězila před 8 lety ve finále Fed Cupu. Shodou okolností nad Spojenými státy.
3: Ať si to užijou, ať nasávají tu atmosféru, lidi budou na jejich straně a doufám, že pak to tomu publiku vrátí, že se jim to povede vyhrát.
2: Ať se na týmové soutěži daří tenistům i tenistkám, přeje Renata Kuková.
1: Renata Kuková, díky za reportáž. A jdeme na počasí. Dnes bude oblačno až polojasno. Výjimečně se objeví přehánky. Teď ráno v Čechách počítejte s mlhami a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 7 hodině opět se hlásí Adam Kuřica. Přeji hezky a ničím nerušené čtvrteční ráno 17. září. A teď už skupina Toto, písnička Afrika.

0: 14. září, blíží se nám 7:30, za malou chvíli zprávy s kolegou Vítkem Zábranským, také muzika, ale 60. až 80. a rozhodně nesmí chybět ranní téma. Z reality show se v poslední době roztrhl pytel, zpívá se, vaří se, peče se, hledá se láska, mění se partneři, soutěží se o přežití a občas se jde před kamerou opravdu hodně na dřeň a člověk si u televize často říká, tohle bych zvládl, nebo naopak, tak sem by mě nikdo nedostal. A já se ptám, do jaké reality show byste šli vy a v čem byste měli největší šanci uspět? Zpívání, vaření nebo pečení, přežití v přírodě? Vyměnili byste na pár dní svého muže nebo manželku za někoho úplně cizího? A co svléknout se před kamerou? Viz Naked Attraction.
1: Dobré ráno, Impulzový. Tak se řeší reality show, až bude Love Island pro seniory. Říkala kolegyně Aneška, že mě tam přihlásí. No, bez komentáře. Tak, mějte hezký den. Ahoj, Romča z Ostravy.
0: Tak jo, budeme se na vás těšit na obrazovkách. Přeji hezké ráno. A co vy ostatní a reality show sledujete, nesledujete? Přihlásili byste se do nějaké 604 111 211, to je číslo k nám. A teď už muzika, ale 60. až 80. Dobré ráno.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké ráno, čtvrtek 17. září, doufám, že máte fajn start do nového dne. Po půl osmé, John Denver, také skupina Bee Gees, muziku let 60. až 80. bude reprezentovat i švédská partička ABBA, ze všeho nejdřív ale Box Tops a jejich The Ladder. Teď už kolega Vítek Zábranský, nejnovější zprávy, Vítku, je to tvoje.
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Zoo Ostrava musela nechat utratit nemocné dvouměsíční mladé žirafy. Tripartita bude dnes projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Izraelský premiér Netanyahu navrhne zákon k odebrání občanství izraelským autorům filmu Naza, který podle něj pomlouvají armádu. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězstvím 4-1 nad Araratem Arménia. A dnes meteorologové očekávají oblačno až polojasno, výjimečně s možností přehánky. Teď ráno ještě ojedinilé mlhy a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Čtvrtek 17. září, zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, blíží se 8. hodina, do zpráv celou za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Moje maminka s oblibou říká, když teď kouká na televizi, že lidi baví lidi, že všude jsou vlastně nějaké reality show a právě o reality show se dnes ráno bavíme i s vámi. V poslední době se s těmito formáty roztrhl pytel, zpívá se, vaří se, peče se, hledá se láska, nevěsta, mění se partneři, soutěží se o přežití a mě zajímá, do jaké reality show byste šli vy a v čem byste měli největší šanci uspět.
1: Do reality show bych asi šel, ale je to takový 50-50, no. A co se týče zpěvu, já vždycky kolegům zpívám, když celý den sedíme každý z nás za volantem kamionu a telefonujeme si, tak jim vždycky pro dobrou náladu zaspívám. No a kolegovi se to nějak jednomu nelíbí, protože říká, že to neumím, tak vždycky, aby neurazil, tak mi říká, že to bylo dobrý, ale dlouhý.
2: Takže těch reality show je už opravdu dost a dost, i když si myslím, že ty mladí si určitě něco ještě vyberou. Já občas se kouknu na Výměnu manželek a říkám si, že někdy je to až dost jako už přehrávané, že to není ani možné. No a ta Nahatá seznamka, to opravdu obdivuju lidi, kteří se tam přihlásí. Já osobně bych do toho určitě nikdy nešla.
0: Je pravdou, že do Naked Attraction, do té reality show, kde se vlastně lidé svlíkají a následně na základě toho, jak vypadají nazí, se párují a jdou třeba spolu na rande, tak to je jako reality show pro opravdové specialisty. Co vy, zpívání, vaření nebo pečení, přežití v přírodě, vyměnili byste na pár dní svého muže nebo manželku za někoho úplně cizího? A co svléknout se před kamerou? Vy zprávě Naked Attraction 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce. A teď už pouštím další muziku let 60. až 80. Čtvrtek 17. září.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
2: Dobré ráno. Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Na místě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku se včera konala koordinační schůzka. Na ní zástupci armády, správy Národního parku Šumava, hasiči či zástupci ministerstev mluvili o koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Na průzkum kontaminované oblasti už armáda nasadila 20 vojáků, areál nepřetržitě hlídá policie. Nákladové nádraží na Žižkově se ocitlo v plamenech. Oheň včera večer zachvátil část budovy a zaparkované auto. Lidé ve městě upozornili na stoupající oblak černého kouře. Na místo vyjelo několik jednotek hasičů. Ulici u nákladového nádraží kompletně uzavřeli. Oheň se podařilo uhasit. Na místě dál pracují hasičtí a policejní vyšetřovatelé. Případ zloděje z rekreačních chat se vrací na začátek. Ústavní soud zrušil všechny dosavadní rozsudky. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku nedávno označil proces s lehce mentálně postiženým mužem za nespravedlivý. K části činů a k opakovanému vykrádání chat se totiž přiznal bez advokáta a řádného poučení. Ústavní soudce Tomáš Langášek ale vysvětluje, že případ stále může skončit odsouzením.
3: Zdůraznili jsme, že z toho rozsudku Evropského soudu vyplývá pouze to, že proti němu mohou být použita doznání, která učinil v přípravném řízení bez obhájce. To neznamená, pokud k tomu budou dostatečné důkazy, že stěžovatel nemůže být znovu v dalším řízení odsouzen.
2: O vině tak bude znovu rozhodovat okresní soud ve Frýdku-Místku. Hokejisté Sparty vstoupili do extraligy výhrou, Olomouc přestříleli 5-2. V souboji nových trenérů na lavičkách obou týmů tak zvítězil dosavadní kouč české reprezentační dvacítky Patrik Augusta nad domácím Petrem Fialou. V dalších včerejších zápasech Vítkovice padly skladem 3-4, Plzeň zvítězila nad Libercem 2-1, stejným poměrem bral vítězství Litvínov nad Brnem, České Budějovice prohrály 2-3 s Mladou Boleslaví a Pardubice podlehly Hradci Králové 3-5. Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách teď ráno místy až jasno, výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo a na jeho východě místy s doznívajícím deštěm. Pozor ojediněle na mlhy a nejvyšší teploty mezi 17 až 22 stupni. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica přeje dobré ráno, čtvrtek 17. září a pokud patříte mezi milovníky muziky let 60. až 80., tak jste tady na Goldu správně, na řadě je teď zpěvačka Kim Kernes.

0: Dobré ráno, čtvrtek 17. září, blíží se půl devátá, bavíme se s vámi o reality show. Tento formát v poslední době se objevuje na obrazovkách čím dál tím víc. Jeden by řekl, že už v televizi vysílají jenom reality show a já se přiznám, že mám taky pár svých favoritů a úplně nejvíc jako zbožňuju ty slovenské reality show. Mně přijde, že jako ti Slováci, ne že by to uměli produčně dělat líp, ale mají zkrátka lepší jako ty soutěžící, jo, vemte si, u nás Bachelor, dobrý, jo, ale u nich Růže pre nevestu a to prostě nemá chybu, jo, tam ty holky jsou schopný se hned vlastně v tom prvním díle jako rozhádat, udobřit se, jo, že tam to prostě hraje, svítí, tak nějak víc jako břinká, u nás to je takové jako opatrnější, mi přijde, že tam se taky ty holky jako umějí pohádat, ale je to třeba až v pozdějších dílech. Mě zajímá, jak to máte vy, do jaké reality show byste šli, v čem byste měli největší šanci uspět, zpívání, vaření nebo pečení, přežití v přírodě, vyměnili byste na pár dní svého muže nebo manželku za někoho úplně cizího a co sléknout se před kamerou vis Naked Attraction.
1: Nevím, teda do žádný reality show bych asi nevlézt. Do nahé seznámky už tuplem ne, protože koukám do zrcadla a vidím se tam, tak nevím, co bych dělal na nahé seznámce. Ale jak jste se bavili o reality show Boj o přežití, podívejte se schválně, jmenuje se to Nazí a vystrašení. Tam je svítnout do naha, vysadě je někde v Africe, Bolívii, v pralese, Peru v horách. Tohle je teprve Boj o přežití.
0: Rád bych řekl, děkujeme za zajímavý tip, ale těch reality show je opravdu tolik, že už se to nedá usledovat. Každopádně samozřejmě někdo si může najít další inspiraci, další tip na něco, na co by mohl koukat. Takže my pokračujeme i nadále v ranním tématu. Do jaké reality show byste šli vy, v čem byste měli největší šanci uspět? 604-111-211, to je číslo k nám. O půl deváté kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Teď muzika let 60. až 80.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Přeji dobré ráno, čtvrtek 17. září. Naproti mě už kolega Vítek Zábranský. Za okamžik nejnovější zprávy po půl deváté z muziky let 60. až 80. Buck Owens, písnička Together Again, také Rose Lawrence, nahrávka Afrika. Zaspívá i Peter Gabriel, ze všeho nejdřív ale Kings a jejich Sunny Afternoon.
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Dva žáci z Zlínska na Chrudimsku plánovali útok na svoji základní školu. Ostravská firma Cargo na sebe po havárii cisteren s benzerem v Ústobečích nad Bečvou podala insolvenční návrh. Ministerstvo životního prostředí podpořilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám. Sněmovna reprezentantů USA schválila rozsáhlý balík protiruských sankčních opatření a fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy výhrou 4-1 nad Araratem Arménia. No a dnes meteorologové čekají oblačno až polojasno, výjimečně s možností přehánky a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký.

0: Zdravím vás z našeho rádia. Čtvrtek 17. září, blíží se dopoledne, 9. hodina, do zpráv celou ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. My se bavíme o tom, do jaké reality show byste šli, v čem byste měli největší šanci uspět, protože s tímto formátem se v poslední době roztrhl v televizi pytel, zpívá se, vaří se, peče se, hledá se láska, mění se partneři, soutěží se o přežití, hledá se nevěsta, občas se jde před kamerou opravdu hodně na dřeň a člověk si u televize říká, tohle bych zvládl, nebo naopak, tak jsem by mě nikdo nedostal. Do jaké skupiny patříte vy?
1: To, co se dneska vysílá v televizi, prostě na televizní obrazovky už nepatří. Stejně tak jako nějaký erotický linky a já nevím, bůví co všechno. To byly zlatý 90. léta. Pokud se na to jenom chce dívat, Ježíš Maria, pusy internet a tam toho najdeš. Přeju vám pěkný den.
2: Hezké ráno, jediná reality show, která má na můj život nějaký vliv, je ta, kde jeden člen rodiny jde bydlet do druhé rodiny a obráceně. A má to na mě takový vliv, že po zhlédnutí jakéhokoliv dílu začnu i hned uklízet.
0: No a pak, že reality show mají jenom negativní vliv na toho diváka. To v žádném případě, tak jsme to slyšeli sami. Moc děkujeme za názory. A teď už muzika let 60. až 80. Pojďme na to!

0: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Dva žáci z Hlinska na Chrudimsku plánovali útok na svoji základní školu. Podezřelou komunikaci zachytil jeden z rodičů a zalarmoval policii. Dvojice v současné době podle serveru TNCZ do školy nechodí. Pracují s ní sociální pracovníci a také kriminalisté. Ti zjišťují, jak měl útok vypadat a s čím děti do školy plánovali přijít. Krajské státní zastupitelství zatím neví, jakou bude mít incident trestní sazbu. Lidé už se opět zásobí kapesníky, Českem se začínají šířit respirační onemocnění. K nemocem přispívá kromě chladnějšího počasí také návrat dětí do školních kolektivů. Zatím jde podle lékařů o méně závažné viry. Vypuknutí epidemie, chřipky nebo RS virů očekávají v prosinci. Zatímco u dospělých se tato nákaza projeví jako běžné nachlazení, pro děti mladší 2 let představuje vážné riziko. Stejně tak pro starší ročníky či chronicky nemocné pacienty. Proto zdravotníci doporučují očkování. Studenti ženou ceny nájemného nahoru, a to hlavně v univerzitních městech. Kapacity kolejí totiž nejsou dostatečné. Nájemné za posledních 10 let vzrostlo v průměru o 82%. Lídrem je v tomto směru Liberec, který dokonce překonal i Prahu. Ukazují to data portálu reality.idnes.cz. Aktuálně růstu cen přispívá právě i vysoká poptávka ze strany studentů. Kapacity a mnohdy ani kvality kolejí nejsou dostatečné, a tak stále víc z nich hledá spolubydlení v bytech. V srpnu a září se jedná o každoroční jev. Z trhu v tomto období rychle mizí nabídky nájemních bytů, což pak logicky zvyšuje cenu. Fotbalová Sparta přiletěla z Arménie s výhrou. Letenští na úvod Evropské ligy vyhráli nad Araratem Arménia 4-1. Přímo v hlavním městě Jerevanu byl na stadionu i náš reportér Tomáš Kabát.
2: Utkání začalo pro Spartu nebezpečně. Arménci měli několik šancí hned v úvodu, ani jednu ale neproměnili. Skoré rozhýbala až hlavička Tobiase Gudala ve 20. minutě, která udala směr míče z rohového kopu přímo do arménské branky. Druhý spartianský gol přišel jen 2 minuty poté, skoroval opět Gudal, tentokrát nikoli hlavičkou, ale pravačkou. Spartianská radost pokračovala i po poločase, kdy skoroval John Mercado. Radost ale hned 2 minuty poté schladil Bruno Wilson z Araratu svým gólem. 71. minuta ale přinesla střelu Patrika Vidry, který proměnil skóre naposledy. Stav 4-1 byl už finální. Zápas sledovalo asi 70 diváků z Česka. Na spartianské tribuně byly vidět vlajky fanoušků třeba z Lovosic nebo Hořovic. Z arménského Jerevanu Tomáš Kabát.
1: Tomáš Kabát, díky za příspěvek a jdeme na počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přeháňka. Na Moravě a ve Slezsku dopoledne ještě zataženo a na jeho východě místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 17 až 22 stupni. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 9:03, Vítku, děkujeme za zprávy, další zpravodajská relace tady na Goldu opět za hodinu. Adam Kuřice s vámi, přeji hezké čtvrteční dopoledne a teď už naše muzika let 60. až 80. písnička Wake Me Up Before You Go Go.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké čtvrteční dopoledne, 17. září, blíží se 10. hodina. Do zpráv celu ještě určitě Paul Simon, písnička 50 Ways to Leave Your Lover. Tuto skladbu můžeme věnovat všem Naďám a Naděždám, které dnes slaví svátek. A dokonce tato nahrávka má i svoji českou verzi. V češtině jí má v repertoáru Pavel Bobek. Nese název 200 cest, jak s Bohem dávat. A my si právě originály českých hitů, jako je právě tato písnička 50 Ways to Leave Your Lover, pouštíme každý večer v rámci naší cover show. Dnešek nebude výjimka, opět se na vás těšíme po 18. hodině. Teď už ale Paul Simon tady na Goldu, přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Gold Impuls.

0: desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní desátý český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
2: Dobré dopoledne. Policie začala evakuovat nemocnici v Hořovicích, má se jednat o několik stovek lidí, důvodem je anonymně nahlášená bomba. Na místě zasahují také tři psovodi se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání výbušnin. Podle informací serveru Novinky.cz směřují k nemocnici také evakuační autobusy hasičů ze Středočeského kraje a Prahy. Zatím není jasné, kam pacienty převezou. Mykologové mají dobrou zprávu, české lesy zažijí houbový boom. Houby už rostou napříč celým Českem. Výjimkou jsou jen některé části Moravy. Dají se najít hlavně hřiby smrkové a hnědé. Ty také většina lidí sbírá. Zatím ale chybí muchomůrky nebo ryzce. Kdy přesně začnou houbařské žně, závisí podle mykologů na počasí. Nejdůležitějším aspektem jsou srážky. Předpovídají, že se dají očekávat na konci září. Česká kina dnes ohromí Bára Basiková. Na stříbrná plátna vstupuje dokument, který mapuje 50 let jejího života. Zpěvačka se ve vysílání Rádia Impuls svěřila, že část filmu je i o tom, jak si založila profil na internetové seznamce.
3: V době covidu se nikam nesmělo chodit a i ulice byly prázdné, tak jsem si zkusila dát inzerát. A co je vtipný, že jsem si dala věkovou kategorii svojí, mě bylo nějakých 56 a ti muži v tom věku byli starý lidi. A i tak vypadali.
2: Časozběrný dokument Heleny Třeštíkové nese název Bára Basiková a k vidění je v kinech napříč celým Českem. Fotbalisté Sparty zvládli rozjezd Evropské ligy. V Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. V prvním poločase během dvou minut dvakrát skóroval norský stoper Tobias Gudal. Po přestávce zvýšil vedení John Mercado, za domácí snížil Wilson. Zisk prvních tří bodů do tabulky 630 týmů spečetil Patrik Vidra. Dalším soupeřem letenských v Evropské lize bude 15. října norský Lillestrøm. No a dnes čekají meteorologové oblačno až polojasno, v Čechách místy až jasno, výjimečně se objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku teď dopoledne ještě zataženo a na jihovýchodě místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po desáté, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční dopoledne s datem 17. září. Muzika let 60. až 80. je nachystaná, pojďme na to. Masquerade, písnička Guardian Angel.

Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké čtvrteční dopoledne, 17. září do 11. do zpráv celou ještě určitě Phil Collins, také Václav Neckář, ze všeho nejdřív Barbra Streisand, písnička Memory. V Japonsku se prosím vás rozhodli posunout šlofíky o úroveň výš. Jedna tamní firma bude v Tokiu pořádat 5. října velkou soutěž ve spánku, kde si ti nejlepší prospí cestu k výhře 2,22 milionů jenů, což je v přepočtu přes 250 000 korun. Během 90 minut spánkové bitvy vám speciální senzory změří kvalitu, hloubku i stabilitu vašeho spánku, plus to,

0: rychle zaberete. Nečekané rušivé podněty navíc otestují schopnost zůstat právě ve fázi spánku. Zúčastnit se bude moct přibližně 60 dospělých. Z toho plyne, pokud vás dneska v práci přepadne krize, nezoufejte, nezaspáváte, jen ladíte formu na soutěž. My pokračujeme v muzice 60. až 80. tady na Goldu. Barbra Streisand.
1: Radio Gold Impulse.

0: Radio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. Policie zasahuje v nemocnici v Hořovicích na Berounsku. Anonym nahlásil v budově bombu. Na místě probíhá evakuace stovek lidí. Policisté na místo vyslali maximální počet hlídek a 3 psovody se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Mluvčí Středočeské záchranné služby Nováková uvedla, že kvůli mimořádné události zrušili cvičení a na místo posílají veškeré dostupné sanitky. V rámci spolupráce s pražskou záchrannou službou na místo vyjeli také 2 evakuační vozy. Podobná událost se stala minulý týden v úterý v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrůžce evakuovali zhruba 240 lidí. Schodek se po domluvě sníží. Lídři ANO, SPD a motoristů dnes dospěli k dohodě, která umožní schválit v pondělí na jednání vlády návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekl to předseda motoristů Petr Macinka. Původní schodek 389 miliard korun se sníží o jednotky miliard. Další reálnou úsporu až 20 miliard by měly přinést legislativní návrhy, se kterými přijde kabinet do konce roku. Do schvalovaného zákona o rozpočtu se ale ještě nepromítnou. V roce 2028 by měl schodek podle Macinky klesnout minimálně o 60 miliard. Český premiér horuje pro vznik evropského systému protiraketové obrany. Andrej Babiš jej navrhl při svém projevu na pražském obranném summitu a nazval ho Europatriot. Posílil by podle něj evropský příspěvek Severoatlantické alianci. Dodal, že nejde o soupeření se Spojenými státy. Český tenisté čekají nabité dny. Už tento víkend nastoupí mužský tým v pražské O2 aréně proti Spojeným státům ve druhém kole Davis Cupu. Ženské družstvo bude zase příští týden hrát finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové v Číně.
2: Napilno tak má tenistka Kateřina Siniaková. Minulý týden v pátek vyhrála finále 4 hry na US Open. Z Ameriky přiletěla do Česka, jen aby nabrala směr Čína.
3: Teď jsem delší dobu nereprezentovala a já to mám hrozně moc ráda. Celkově ty týmové akce. Reprezentovat Česko je za mě čest, je to super, takže já se moc těším.
2: I na dálku se chystá sledovat, jak se bude dařit našim tenistům v Davis Cupu proti Američanům.
3: Občas z té Asie je to náročný všechno sledovat, ale live score se dá najít skoro kdekoliv. Vždycky jsem sledovala, fandila, takže doufám, že to klukům dobře dopadne.
2: Z našeho Davis Cupového mužstva ještě nikdo z hráčů před plnou O2 arénou nehrál. A tak na závěry tady přání od Katky. Ta tam s týmem zvítězila před 8 lety ve finále Fed Cupu. Shodou okolností nad Spojenými státy.
3: Ať si to užijou, ať nasávají tu atmosféru, lidi budou na jejich straně a doufám, že pak to tomu publiku vrátí, že se jim to povede vyhrát.
2: Ať se na týmové soutěži daří tenistům i tenistkám, přeje Renata Kuková.
1: Renata Kuková, díky za reportáž a jdeme na počasí. Dnes meteorologové čekají polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě zataženo. Ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 11, máme 3 minuty po celé, další novinky z domova, ze světa i ze sportu, opět za hodinu, do té doby jenom muzika let 60. až 80. Na řadě jsou Tears for Fears, Adam Kořica přeje dobrý den a taky pohodový poslech.

0: Máte rádio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, čtvrtek, 17. září, blíží se nám 12. hodina. Kolegyně a kolegové už finišují zprávy v celou, slyšíme novinky z domova, ze světa i ze sportu. A po zprávách už Vláďa Jaroš nabídne další hity 60. až 80. Do té doby ještě určitě Albano, Romina Power, písnička Felicita a touto skladbou se s vámi loučí Adam Kořica. Za sebe vám přeji hezký čtvrtek, i nadále si ho užijte s rádiem Gold Impulse a uslyšíme se zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby se mějte krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat. Někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Evropská unie chce bezpečný online svět pro děti. Komise proto navrhla zákaz sociálních sítí do 13 let. Teprve 15letí by si mohli založit vlastní účet. U dětí ve věku 13 až 15 let návrh počítá s rodičovskou kontrolou. Cílem takzvaného EU Kids Act je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii a přehodit odpovědnost na platformy a vývojáře. Ti budou muset prokazovat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné od samého počátku. Hořovická nemocnice je vzhůru nohama. Policisté dnes kvůli anonymní bombové výhrušce zařízení evakuovali. Všichni pacienti i personál jsou podle nemocnice v pořádku. Odejít museli všichni, kromě pacientů upoutaných na lůžkách a přístrojích. Policisté na místo vyslali maximální počet hlídek a 3 psovody se psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Američané chtějí dostat Rusko pod tlak. Sněmovna reprezentantů včera schválila balík sankčních opatření, která mají pomoci ukončit válku na Ukrajině. Návrh už v srpnu schválil Senát. Včera pro něj hlasovalo v republikány ovládané dolní komoře potřebná většina poslanců. Aby sankční zákon vstoupil v platnost, musí ho podepsat prezident. Fotbalisté Plzně si chtějí v evropské lize spravit náladu. Viktoriáni věří, že v dnešním zápase proti belgickému Union Saint-Gilloise dají zapomenout na trápení z domácí soutěže. V evropských pohárech se Západočechům dlouhodobě daří. Do letošního ročníku vstoupí soubojem s belgickým vicemistrem. V jeho dresu se představí i český reprezentant do 21 let, Ondřej Krič-Faluši.
3: 100% jsem se těšil, je to takový speciální, takže jsem se těšil, lístků jsem musel zařizovat hodně a myslím si, že se na všechny dostalo, takže v tomhle problém nebyl, ale těch lístků bylo vážně dost.
2: Zápas začíná dnes v plzeňských Štruncových sadech v 21 hodin. Zítra bude podobně jako dnes, čekáme polojasno až oblačno, během dne lokálně přeháňky a naměříme teploty od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Jste připraveni na další várku skvělých zářivě zlatých hitů, které vám nabízíme pouze na Goldu. Tak se připravte, teď je to ABBA. Hezký den vám přeje Zdeněk Sekanina.

0: Milí guláci, pojďme si to říct na rovinu. Když se řekne Dana Bartůňková, tak vám to asi příliš moc nepoví. Ale když vám řeknu, že to byla právě ona, kdo hrála princeznu Angeliku, neboli Angelínu, tak už si asi vzpomenete. Ano, 10. září roku 1957 se narodila tato česká herečka, kterou si pamatujeme právě z pohádky, nezapomenutelné pohádky a jsme nejoblíbenější. Z čerty nejsou žerty. No tak Angelíno, řekni, jak to tenkrát bylo. Tak pojďme si zavzpomínat i třeba na celou tuhletu pohádku, ale hlavně pojďme si zahrát skvělé hity, které pro vás umí vybrat jen a jen Gold, Johnny Cash a June Carter Jackson, potom Queenie, Another One Bites the Dust a nebo Jiří Korn, Žal se odkládá. Pro vás, Goldiáky, úplně všechno.
1: Radio Gold.

0: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Na Hradě se dnes podepisují a vetují zákony. Prezident Petr Pavel podepsal spornou koaliční novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit výstavbu. Prezidentův podpis dostal i zákon, který od příštího roku vrací elektronickou evidenci tržeb. Naopak změny v zaměstnávání státních úředníků prezident vetoval. Podle hlavy státu jdou proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Veta se dočkala i norma, která chce prezidenta zbavit pravomoci pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Paliva v Česku dál zdražila. U benzínu za týden cena stoupla o 7 haléřů na víc než 44 koruny za litr. Nafta je dražší o 46 haléřů, litr stojí víc než 48 korun. Podle společnosti CCS je benzín nejdražší od léta 2022, nafta od letošního dubna. Pohonné hmoty zdražují kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků jsou hlavním problémem vysoké marže rafinérií, které stoupají kvůli nedostatku paliv na trhu. Zdrogovaný motorkář na Znojemsku ujížděl policii, uháněl víc než 140-kilometrovou rychlostí. Muž navíc nesmí řídit až do roku 2034. Po zadržení skončil v policejní cele. Jak stojí na policejním webu, k honičce došlo koncem srpna, kdy si znojemští dopravní policisté všimli motorky, na které spolujezdkyně měla místo motocyklové přilby cyklistickou. Hlídka se proto za motocyklem vydala, ten ale místo zastavil. Zrychlil. Při následné kontrole vyšlo najevo, že zákazy řízení se u motorkáře nepřetržitě řetězí už od roku 2013. Fotbalisté Plzně dnes vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. Jejich soupeřem ve Štruncových Sadech bude od 9 večer Saint-Gilloise. Jak jsou západočeši na první tým belgické ligy připravení, poví Standa Sigmund.
2: Plzeňští věří, že dej zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v evropských pohárech daří. Na rozdíl od nich mají ale Belgičané v úvodu sezóny velice dobrou formu. V základní sestavě by neměl chybět Krič Faluši, který se po příchodu z Ostravy zabydlel na místě stopera. Trenér Plzně Radek Kováč připravuje změny v sestavě a chce vidět tým, který od první minuty půjde za vítězstvím. Standa Sigmund, Radio Impuls.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle zataženo sem tam s deštěm a s teplotami od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Krásné odpoledne s Goldem a hlavně skvělou muzikou na něm vám při čtvrtku 10. září přeje Zdeněk Sekanina. U2, Before Without You, potom Alice a nebo Bakara Sorry I'm a Lady, připraven i Lionel Richie, tak to jsou ony zlaté hity, které vám teď nabízím.

0: Rádi pomáháte ostatním, díváte se, co se kolem děje a nic vám není lhostejné, tak možná i pro vás je dnešek velmi důležitým dnem, protože při 10. září si připomínáme Den lidské vzájemnosti a také Světový den prevence sebevražd. Je to významný den vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací. Má připomenout, že drahocená je všímavost, vlídné slovo a ochota vyslechnout blízké či sousedy, kteří se třeba cítí osamělí. Jestli máte podezření, že se něco takového ve vašem okolí děje, tak dnešek je ideálním dnem s tím něco trošičku málo udělat. No a když třeba jenom zesílíte naše rádio, když zesílíte Gold, třeba tím někomu uděláte i radost, tak pojďte ji udělat třeba touhle písničkou Little Arrows, připravena i Susan Vega a nebo Marta Kubišová Ringo Ding. Tak tady na Goldu skvělá muzika pro všechny.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní desátý český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Státní rozpočet na příští rok se dočká kosmetických změn. Sníží se o jednotky miliard, jak řekl po jednání vládní koalice předseda motoristů Petr Macinka. V rozpočtových jednáních motoristé neuspěli s návrhem na obnovení karenční doby, tedy prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Podle Macinky se tak diskuze nejspíš posunula o rok. Lídři ANO, SPD a motoristů se dnes dohodli, že se původní schodek 389 miliard korun sníží o jednotky miliard. Policisté ukončili zásah v hořovické nemocnici. Žádnou bombu při prohledávání nenašli. Evakuovaní pacienti se postupně vracejí. Policisté dnes ráno kvůli anonymní bombové výhrušce celé zařízení evakuovali. Odejít museli všichni, kromě pacientů upoutaných na lůžkách nebo přístrojích. Podobná událost se stala minulý týden v úterý v Kadani. Ani tehdy policisté bombu v nemocnici nenašli. Krušné hory mají 5 vlčích smeček. Původně vše nasvědčovalo, že na česko-německém pomezí žije vlků daleko víc.
3: Vlci se v Krušných horách dlouhodobě monitorují. Zjištění dobrovolníků pomáhají například farmářům, které učí, jak zajistit stáda ovcí a koz, aby se nestaly snadnou kořistí. Tentokrát ale přicházejí s nečekaným zjištěním. Populace vlků se v Krušnohoří příliš nezvětšuje. Během uplynulých měsíců přibylo pouze jedno teritorium, které obsadil vlčí pár. Nově se tu ovšem začíná dařit rysům. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Kanada a Evropská unie se zbližují. Kanadský premiér Mark Carney přivítal přidružené členství své země k 27. Dnes to řekl v Evropském parlamentu s tím, že Kanada i Evropa jsou silnější, když spolupracují. Zároveň v narážce na Spojené státy a Čínu Carney řekl, že nechce vytvořit třetí mocenský blok, který jim má konkurovat. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně zataženo, sem tam s deštěm a s teplotami do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 14. hodině, tedy hned po zprávách, opět rozjíždíme skvělou muziku, kterou pro vás dnes na Goldu vybírá Zdeněk Sekanina, a pro tento okamžik je to Roy Orbison, You Got It.

0: 15. hodina, posloucháte Radio Gold Impuls, Oktoberfest na panelce Luleč. Ten začíná právě dnes a trvá až do 20. září. Pokud byste měli čas, máte to blízko nebo chuť vyrazit, tak právě tam prožijete bavorské speciality, grilování, pivečko, hudbu a tematickou atmosféru. Tak vyražte, dnes to všechno začíná a Shakin' Stevens začíná právě teď pro vás jako další goldovská melodie, jak to máme rádi. Oh, Julie.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Ceny pohonných hmot atakují rekordy. Nejlevnější litr nafty se blíží k 48 korunám. Nejlacinější benzín nyní vyjde na téměř 44 koruny za litr. Podle posledních dat společnosti CCS je benzín nejdražší od léta 2022. Nafta pak od letošního dubna. Ceny ropy rostou kvůli obavám výpadku dodávek z Blízkého východu. Nad výdělkem nejspíš nejvíc spláčou majitelé dieselových aut. Ostravská Nová huť uvažuje o odstavení provozu. Pokud by růst cen energií pokračoval, podnik zváží dočasné omezení výroby. Proti jaru platí firma za plyn víc než trojnásobek. Růst cen energií označují za vážný problém i třinecké železárny. Vývoj ceny plynu se proto přímo promítá do výrobních nákladů podniků i do konkurenceschopnosti výroby. Česku chybí protivzdušná obrana, upozorňuje na to analytik Pavel Havlíček. Premiér Andrej Babiš dnes navrhl vznik společného evropského programu protiraketové obrany. Podle Havlíčka ale podobné projekty už existují. Nechápe proto, proč už se Česko do některého z nich nezapojilo. Naše země nemá v tuto chvíli, jak se bránit případným raketovým útokům. Spoléhat bychom se museli na Polsko,
2: které takovými systémy disponuje na zvukovým letectvem, to jsou ty letadla F-16, F-35, zároveň vlastně nějakým způsobem také disponuje různým systémy protiraketové obrany, včetně právě amerických patriotů.
1: Podle analytika Havlíčka je nutné přidat se k už existujícím iniciativám a začít masivně investovat do protivzdušné obrany. Snižování rozpočtu na obranu považuje pro naši zemi za nebezpečné. Další Oktoberfest se blíží. V Mnichově v sobotu začne 191. ročník pivních slavností. Návštěvníci budou muset opět sáhnout hlouběji do peněženky. Tuplák piva bude letos zase dražší. Vyjde na plus minus 15 euro, což je víc než 360 korun. První sud narazí v sobotu v poledne tradičně primátor bavorské metropole. Zítra čekáme polojasno až oblačno, místy zataženo, sem tam s deštěm a s teplotami kolem 21 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 15, čas na další goldovskou muziku. Hned po zprávách jako první Bryan Adams, Summer of 69.

0: 16. hodina se blíží, naladili jste si Radio Gold Impuls. Ještě dnes, pokud máte rádi divadlo a máte Plzeň blízko, byste měli vyrazit právě na Mezinárodní festival divadlo do Plzně. Ještě dnes si ho tam můžete užít naplno, stejně jako u nás další goldovskou muziku. Ta bude z Itálie, Umberto Tozzi, Gloria.
1: Radio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní desátý český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
2: Hezký den. Evropská unie chce bezpečný online svět pro děti. Komise proto navrhla zákaz sociálních sítí do 13 let. Teprve 15letí by si mohli založit vlastní účet. U dětí ve věku 13 až 15 let návrh počítá s rodičovskou kontrolou. Cílem takzvaného EU Kids Act je posílit bezpečnost dětí na internetu v celé Evropské unii a přehodit odpovědnost na platformy a vývojáře. Ti budou muset prokazovat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné od samého počátku. Na Hradě se dnes podepisují a vetují zákony. Prezident Petr Pavel podepsal spornou koaliční novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit výstavbu. Prezidentův podpis dostal i zákon, který od příštího roku vrací elektronickou evidenci tržeb. Naopak změny v zaměstnávání státních úředníků prezident vetoval. Podle hlavy státu jdou proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Veta se dočkala i norma, která chce prezidenta zbavit pravomoci pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Američané chtějí dostat Rusko pod tlak. Sněmovna reprezentantů včera schválila balík sankčních opatření, která mají pomoci ukončit válku na Ukrajině. Návrh už v srpnu schválil Senát. Včera pro něj hlasovalo v republikány ovládané dolní komoře potřebná většina poslanců. Aby sankční zákon vstoupil v platnost, musí ho podepsat prezident. Fotbalisté Plzně si chtějí v evropské lize spravit náladu. Viktoriáni věří, že v dnešním zápase proti belgickému Union Saint-Gilloise dají zapomenout na trápení z domácí soutěže. V evropských pohárech se Západočechům dlouhodobě daří. Do letošního ročníku vstoupí soubojem s belgickým vicemistrem. V jeho dresu se představí i český reprezentant do 21 let, Ondřej Krič-Faluši.
3: 100% jsem se těšil, je to takový speciální, takže jsem se těšil, lístků jsem musel zařizovat hodně a myslím si, že se na všechny dostalo, takže v tomhle problém nebyl, ale těch lístků bylo vážně dost.
2: Zápas začíná dnes v plzeňských Štruncových sadech v 21 hodin. Zítra bude podobně jako dnes, čekáme polojasno až oblačno, během dne lokálně přeháňky a naměříme teploty od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 16:03, posloucháte Rádio Gold Impuls. Po zprávách Billy Joel, Uptown Girl. Pojďme společně vychutnávat tuhle zlatou muziku pro sladký.

0: výstavišti v Kroměříži. Den zvířat koná se až do zítřejšího dne. Vstupné je zdarma a vidět tam můžete třeba expozici, drůbeže, holubů, králíků, taky ukázky volně žijících zvířat a poznávací soutěže pro děti i dospělé. Tam také naleznete prostě zábava pro celou rodinu. Výstaviště Kroměříž a Den zvířat, to je prostě pro všechny. Určitě se vyražte podívat. A teď už hudebně Elvis Presley, třeba Na vaší cestu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Česká národní banka rozhodla jednomyslně, úrokové sazby zůstanou bez změny. Bankovní rada tak dohlíží na to, aby se inflace v Česku udržela v současných mezích. Podle centrální banky je relativně přísná měnová politika dál zapotřebí i kvůli rizikům spojeným s vývojem konfliktu na Blízkém východě. Policisté prověřují nález v jezeře Most. Soukromý potapěč se na policii obrátil po tom, co na dně objevil cosi, co připomíná lidské tělo. Na jezeře se při bouřce na začátku srpna ztratil mladík. Na místo nyní míří potápěči ze zásahové jednotky Ústeckého kraje. Poláci se bojí hrozby z východu. Po nedělním průniku ruských dronů na své území začali s opevňováním hranic s Ukrajinou. Do akce vyrazili armádní nákladňáky s přívěsy a bagry. Pískem, štěrkem a zeminou naplňují speciální nádoby, které mají hranice ochránit. Generál polské pohraniční stráže prohlásil, že velitelé hraničních přechodů dostali rozkaz rozmístit přilby a vesty do kontrolních stanovišť. Jakmile bude vyhlášený poplach, pohraničníci můžou vybavení okamžitě využít. Server Novinky.cz píše, že Poláci reagují na dronové útoky z neděle. Rusko tehdy podniklo útok na vlak směřující z Kyjeva do Varšavy jen pár kilometrů od polských hranic. Další dron pak trefil čerpací stanici jen necelý kilometr od hraničního přechodu. Oba incidenty se obešly bez zranění. Fotbalisté Plzně dnes vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. Jejich soupeřem ve Štruncových Sadech bude od 9 večer Saint-Gilloise. A jak jsou západočeši na první tým belgické ligy připravení, poví Stanta Sigmund.
2: Plzeňští věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v evropských pohárech daří. Na rozdíl od nich mají ale Belgičané v úvodu sezóny velice dobrou formu. V základní sestavě by neměl chybět Krič Falouši, který se po příchodu z Ostravy zabydlel na místě stopera. Trenér Plzně Radek Kováč připravuje změny v sestavě a chce vidět tým, který od první minuty půjde za vítězstvím. Standa Sigmund, Radio Impuls.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle zataženo sem tam s deštěm a s teplotami od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 17.

0: bude 18 hodin a právě v 6 večer cover show, náš hudební speciál. Těšte se na originály toho, co u nás v Česku má svůj text. Jinak ještě ode mě teď stíháme hity jako I'm on fire a za chvíli české zlato v hrdle. To dodá Lešek Semelka.
1: Radio Gold.

0: Desátý.
1: Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Příměstské autobusy kolem Kladna a Roztok zasáhly výpadky. Dopravci totiž chybí řidiči. Pražská integrovaná doprava se omluvila cestujícím za dnešní komplikace na linkách provozovaných kladenskou pobočkou společnosti Arriva City, kde řada spojů vyjela se zpožděním nebo byla zcela odřeknutá. Problémy postihly například linky 340, 350 nebo 365. Dispečing se snažil škrtat především spoje s kratšími intervaly a na delší trasy nasadit výpomoc od jiných dopravců. Opatření i omluva vyvolaly vlnu kritiky mezi lidmi na sociálních sítích, kteří poukazují na nezvládnutou organizaci v dopravních špičkách a tlak na nejnižší cenu v zakázkách. Česku chybí protivzdušná obrana. V našich impulzech Honzy Benešovského na to upozornil analytik Pavel Havlíček. Premiér Andrej Babiš navrhuje vznik společného evropského programu protiraketové obrany. Podle Havlíčka podobné projekty už existují. Nechápe proto, že se Česko do některého z nich nezapojilo. Podle analytika se naše země nemá v tuto chvíli jak bránit případným raketovým útokům. Spoléhat bychom se museli na sousední Polsko,
2: které takovými systémy disponuje nadzvukovým letectvem, to jsou ty letadla F-16, F-35, zároveň vlastně nějakým způsobem také disponuje různým systémy protiraketové obrany, včetně právě amerických patriotů.
1: Podle analytika Havlíčka je nutné se přidat k už existujícím iniciativám a začínat masivně investovat do protivzdušné obrany. Případné snižování rozpočtu na obranu považuje za nebezpečné. Pohřešovaného seniora na Jesenicku našli po noční pátrací akci v příkopu, je v nemocnici. Muž se předevčírem odpoledne ztratil během houbaření s manželkou poblíž poutního místa Maria Hill u Zlatých hor. K autu se nevrátil a neměl u sebe telefon. Do rozsáhlé noční operace v náročném terénu se zapojili desítky policistů, hasičů i záchranářů z horské služby společně se psy, čtyřkolkami, vrtulníkem a drony s termovizí. Policista seniora objevil v hlubokém příkopu, byl dehydratovaný a zmatený, ale při vědomí a bez vážnějších zranění skončil v péči záchranné služby. Slovenský premiér Robert Fico překvapil. Zítra navštíví Ukrajinu, což dnes oznámil šéf polské vlády Donald Tusk. Podle Tuska se tam oba politici sejdou. Slovenská média uvádějí, že oficiálně není známé, jaký bude mít Fico na Ukrajině program. Server Pravda.sk píše, že ke schůzce dojde na západní Ukrajině a mají tam být i zástupci Česka, Ukrajiny, Rakouska, Rumunska, Srbska a Maďarska. Zítra čekáme polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo, ojediněle s mlhami, během dne na severozápadě a západě se může lokálně objevit déšť nebo přehánky. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Elektronická evidence tržeb se příští rok definitivně vrátí. Příslušný zákon dnes podepsal prezident Petr Pavel. Vláda si od znovu zavedení EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a také dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně. Prezident Pavel také podepsal spornou novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb. Hlava státu má své výhrady. Podle prezidenta je ale na místě dát zákonu šanci.
2: Mezi uváděnými argumenty je, že černé stavby půjde snáze dodatečně povolit, že nejkvalitnější zemědělská půda bude méně chráněná, že mlčení dotčeného orgánu v řízení znamená souhlas. Chápu, že některé obavy se nemusí vyplnit. Pokud zákon skutečně pomůže zrychlit stavební řízení, chci být konstruktivní a dát mu šanci.
1: Prezident naopak vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle Pavla je proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Prezident také nepodepsal spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta vrátila Praze 3 obecní byt, radnici ale žaluje a žádá omluvu. Městská část nájemní smlouvu vypověděla v červnu poté, co vyšlo najevo, že 70-metrový byt za výhodné nájemné kolem 11 000 korun měsíčně obývaly slovenské studentky, zatímco Barta vlastní 3 jiné nemovitosti a bydlí v Průhonicích. Vedoucí úřadu vlády spolu s manželem sice byt předala a nepožaduje finanční kompenzaci ani návrat do nájmu, postup radnice ale označuje za nezákonný a postavený na zkreslených domněnkách. Manželé tvrdí, že pravidla neporušili, studentky podle nich v bytě pobývaly bezplatně jako kamarádky dcery a prostor sloužil rodině, přestože se často zdržovala v zahraničí. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Podvodník vylákal z Revolutu data stovek klientů a teď firmu vydírá. Útočník zneužil oficiální e-mail italského státního úřadu a přes falešné žádosti získal citlivé údaje bezmála 700 zákazníků. Mezi zasaženými jsou i známé osobnosti z kryptoměnového světa, které kvůli zveřejněným adresám a kopiím pasů čelí bezpečnostním rizikům. Vyděrač požaduje výkupné, případem se zabývá britský dozorový úřad i policie. Temelín po neplánované odstávce znovu připojil druhý blok k síti. Turbosoustrojí bylo odpojené ve středu kvůli závadě v řídícím systému nejaderné části technologie. Podle mluvčího elektrárny Marka Svitáka technici zkontrolovali zařízení a vyměnili vadnou elektronickou kartu v řídící skříni. Provozní personál teď postupně zvyšuje výkon reaktoru. Plné kapacity by měl blok dosáhnout v noci na zítřek. První temelínský blok po celou dobu pracoval na plný výkon bez omezení. Zítra čekáme polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo, na Moravě místy ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě může objevit lokálně déšť nebo přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký večeru zpráv přeje Honza Varga. Českem se šíří vlna podvodných SMS zpráv zneužívajících jméno VZP. Cílem jsou bankovní účty. Podvodníci rozesílají zprávy s výzvou k úhradě fiktivního nedoplatku a odkazem na věrohodně vypadající falešný web pojišťovny. Tam pod záminkou zobrazení detailů dluhu žádají přihlášení přes bankovní identitu, čímž se snaží získat přístup k financím oběti nebo jejím jménem sjednat úvěry. Všeobecná zdravotní pojišťovna před těmito praktikami důrazně varuje. Podobné výzvy s odkazy nikdy neposílá a doporučuje na ně neklikat ani nezadávat žádné údaje. Lidé si mohou případné nedoplatky bezpečně ověřit v oficiální aplikaci Moje VZP nebo na pobočkách. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Vadí mu politizace úřadů i krácení pravomocí hradu. Hlava státu kritizuje, že zásadní reforma prošla jako poslanecký návrh bez řádného připomínkového řízení a odborné debaty. Norma podle Pavla oslabuje nezávislost státní správy a usnadňuje čistky úředníků po volbách. Navíc mu protiústavně odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předloha má úředníky převést pod běžný zákoník práce, usnadnit výpovědi a zrušit 3měsíční ochranou lhůtu s náhradou mzdy. Zákon se vrací do sněmovny, kde má vládní koalice ANO, SPD a motoristů dostatek hlasů na přehlasování prezidentského veta. Opozice už avizovala stížnost k ústavnímu soudu. Policii na Znojemsku zaměstnal zdrogovaný motorkář. V obci se proháněl rychlostí přes 140 km za hodinu. Byl pod vlivem drog, navíc nesmí řídit až do roku 2034. Muž skončil v cele. Hlídka motorkáře chtěla zastavit, protože spolujezdkyně měla jenom cyklistickou přilbu. Honičku, jak z akčního filmu, popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
2: Ve snaze policistům uniknout sjel také na polní cestu. Ani tam však se silničním motocyklem dlouho nevydržel a brzy se vrátil na silnici. Při odbočování ale udělal chybu, které hlídka využila. Policisté jej předjeli, zablokovali mu další cestu a následně ho za použití donucovacích prostředků zadrželi.
1: Při následné kontrole vyšlo najevo, že zákazy řízení se u muže nepřetržitě řetězí už od roku 2013. Motorkář je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr nezískala vyšetřovací spisy. Chce proto změnit zákon. Po státním zastupitelství odmítly dokumenty vydat i soudy, řekl to předseda komise Jindřich Reichl a místopředseda Tomáš Helebrant. Zástupci komise proto připravují novelu s plánovanou účinností od ledna příštího roku, která by orgánům činným v trestním řízení a dalším veřejným institucím uložila povinnost požadované spisy poskytnout. Orgán, který prověřuje fungování pražského dopravního podniku, středočeských silničářů a VZP, se znovu sejde začátkem října, kdy plánuje neveřejně vyslechnout první tři svědky. Čekáme zítra polojasno až oblačno, v Čechách přechodně i zataženo, na Moravě místy ojediněle s mlhami, během dne se na západě a severozápadě objeví lokálně déšť nebo přehánky, večer by mělo oblačnosti ubývat. Naměříme 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Z jezera Most vytáhli potápěči lidské tělo. Může jít o mladíka pohřešovaného od srpnové bouřky. Na nález upozornil dnes odpoledne rekreační potápěč. Na místo následně vyrazili policejní potápěči zásahové jednotky, kteří tělo z vody vyzvedli. Kriminalisté prověřují, jestli se jedná o 19-letého mladíka, po kterém pátrali od prudké bouře ze 4. srpna. Živel tehdy na vodní ploše uvěznil 6 lidí, 4 se podařilo zachránit. Jeden muž na paddleboardu byl nalezený mrtvý hned následující den. Totožnost nově nalezené osoby s konečnou platností potvrdí až nařízená genetická expertíza. Bára Basiková vstupuje na stříbrná plátna. Časosběrný dokument zhrne 50 let života zpěvačky. Sleduje nejen její pěveckou kariéru, ale i detaily z jejího osobního života.
2: Původně měl časosběrný snímek zaznamenat jen 5 let života Báry Basikové. Na snídani u Impulzových se zpěvačka svěřila s tím, že

0: a tak do filmu režisérka Helena Třeštíková dostala nejspíš i to, co by zpěvačka Bára Basiková jen tak někomu neřekla.
1: Vzniklo přátelství hned na začátku. Helena je milej, vstřícnej, citlivej a srdečnej člověk, velice taktní. Zvlášť třeba v těch těžkých nebo smutných chvílích, kdy jsem měla nějaký velký trápení, tak jsem se jí svěřovala.
0: A ve filmu možná přijde i řeč na to, proč Bára Basiková svým dcerám řekla:
1: jestli se ještě někdy budu chtít dávat a přijdu s tímhle blbým nápadem, tak ať mi dají přes hubu.
0: Časozběrný film o Báře Basikové vstupuje do kin právě dneska. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Seniori si v Plzni vyzkouší nový cirkus. O kurzy s žonglováním nebo prací s obručí je velký zájem. Cílem je radost z pohybu, učení nových dovedností a společné setkávání.
3: Plzeňské centrum nového cirkusu Cirkulárium připravilo od října lekce tak, aby je mohli absolvovat lidé bez ohledu na věk, kondici nebo předchozí zkušenosti. Účastníci si kromě žonglování a obruče vyzkoušejí také balanční cvičení i jednoduché akrobatické prvky. Zájem o program je už před jeho zahájením, kdy byla obsazena většina míst v podzimním kurzu. Lekce potrvají do poloviny prosince a pro přijaté účastníky jsou zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Spojené státy se přiblížily zřízení stálé vojenské základny v Polsku, oznámil to Donald Trump. Americký prezident na síti Truth Social napsal, že v jednáních nastal výrazný pokrok a ocenil přístup polského prezidenta Karola Nawrockého s tím, že konkrétní lokace bude oznámená velmi brzy. Záměr navazuje na dlouhodobou snahu Varšavy o posílení východního křídla NATO po začátku ruské invaze na Ukrajinu i na dřívější rozhovory z Trumpova prvního funkčního období. Podle polského ministra obrany je země připravená trvalou přítomnost amerických jednotek hostit. Předpokládané náklady Polsko odhaduje na 15 až 17 miliard zlotých, tedy až 95 miliard korun. Zítra bude polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami. Na severozápadě se může lokálně objevit déšť nebo přeháňka. Během dne naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
4: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy, hezký poslech přeje Honza Varga. Elektronická evidence tržeb se příští rok definitivně vrátí. Příslušný zákon dnes podepsal prezident Petr Pavel. Vláda si od znovu zavedení EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a také dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně. Prezident Pavel také podepsal spornou novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb. Hlava státu má své výhrady, podle prezidenta je ale na místě dát zákonu šanci.
2: Mezi uváděnými argumenty je, že černé stavby půjde snáze dodatečně povolit, že nejkvalitnější zemědělská půda bude méně chráněná, že mlčení dotčeného orgánu v řízení znamená souhlas. Chápu, že některé obavy se nemusí vyplnit. Pokud zákon skutečně pomůže zrychlit stavební řízení, chci být konstruktivní a dát mu šanci.
1: Prezident naopak vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle Pavla je proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Prezident také nepodepsal spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc, pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. V Hradci Králové pojedou řidiči v úterý městskou hromadnou dopravou zdarma. Město slaví den bez aut. Dopravní podnik se v úterý 22. září připojí k Evropskému týdnu mobility a umožní motoristům bezplatné cestování po celé síti. Při kontrole postačí předložit platný řidičský průkaz. Radnice v rámci týdenního programu chystá bezplatné půjčování koloběžek, páteční besedu v Bajkazilu, víkendové akce Zažít město jinak i program na Labské stezce. V úterý se navíc pro automobily uzavře Tylovo nábřeží v úseku mezi Pražským a Tyršovým mostem, kde vznikne zóna pro pohyb, hry a setkávání dětí i veřejnosti. Krušné hory mají 5 vlčích teritorií, původně ale vše nasvědčovalo, že na česko-německém pomezí žije smeček daleko více.
3: Vlci se v Krušných horách dlouhodobě monitorují. Zjištění dobrovolníků pomáhají například farmářům, které učí, jak zajistit stáda ovcí a koz, aby se nestaly snadnou kořistí. Tentokrát ale přicházejí s nečekaným zjištěním. Populace vlků se v Krušnohoří příliš nezvětšuje. Během uplynulých měsíců přibylo pouze jedno teritorium, které obsadil vlčí pár. Nově se tu ovšem začíná dařit rysům. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Rusko prý plánuje hybridní útoky na spojence Ukrajiny, varoval předtím polský premiér Donald Tusk. V projevu před poslanci Sejmu řekl, že nadcházející podzim a zima budou nejkritičtější fází války. Plány Moskvy podle zpravodajských informací přitom zahrnují dronové a raketové údery mířené na země podporující Kyjev, včetně Polska, s cílem oslabit NATO. Tusk upozornil na novou hrozbu proudových bezpilotních letounů, proti nimž je zatím obtížné se bránit, a odmítl možnost blížícího se příměří. Nová strategie Kremlu se zaměřuje na totální destrukci ukrajinské ekonomiky, skladů a železniční sítě v 6 klíčových městech. Podle Tuska navíc intenzivní útoky přinášejí Ukrajině rekordní ztráty, dosahující až 27 tisíc mrtvých a zraněných měsíčně. Zítra bude polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit déšť nebo přehánka. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Česku chybí protivzdušná obrana. V našich impulzech Honzy Benešovského na to upozornil analytik Pavel Havlíček. Premiér Andrej Babiš navrhuje vznik společného evropského programu protiraketové obrany. Podle Havlíčka podobné projekty už existují. Nechápe proto, že se Česko do některého z nich nezapojilo. Podle analytika se naše země nemá v tuto chvíli jak bránit případným raketovým útokům. Spoléhat bychom se museli na sousední Polsko.
2: Které takovými systémy disponuje nadzvukovým letectvem, to jsou ty letadla F-16, F-35, zároveň vlastně nějakým způsobem také disponuje různým protiraketovým systémy protiraketové obrany, včetně právě amerických Patriotů.
1: Podle analytika Havlíčka je nutné se přidat k už existujícím iniciativám a začínat masivně investovat do protivzdušné obrany. Případné snižování rozpočtu na obranu považuje za nebezpečné. A Robert Fico míří na Ukrajinu na summit Karpatské osmičky. Varuje před rizikem celoevropského konfliktu. Slovenský premiér to oznámil v Prešově s tím, že bezpečnostní situace nebyla nikdy tak vypjatá a k otevřenému střetu podle něj může stačit jediný zbloudilý dron, který v zemi NATO zasáhne civilní cíl a aktivuje článek 5 o kolektivní obraně. Zítra se v horském středisku Bukovel v Ivano-Frankivské oblasti zúčastní třídenního jednání lídrů zemí karpatského regionu, včetně Česka a Polska. Osobní setkání s Ficem na Ukrajině potvrdil i polský premiér Donald Tusk, který jednal o prodloužení unijních sankcí proti Rusku. Právě u nich Bratislava požaduje vyškrtnutí dvou jmen ze sankčního seznamu. Nový systém EES působí na pražském letišti kolaps. Cestující mimo Schengen čekají i přes 2 hodiny. Zavedení celounijního systému elektronické evidence vstupů a výstupů, který při první registraci vyžaduje snímání otisků prstů a digitální fotografii obličeje, vytváří na terminálu 1 obří fronty. Potíže eskalovaly po skončení dočasné výjimky umožňující mírnější kontroly. Nový ředitel letiště Praha Radomír Lašák viní předchozí vedení z nepřipravené infrastruktury, ačkoliv byla povinnost známá od roku 2022. Cizinecká policie odmítá pochybení a uvádí, že ve špičkách plně obsazuje všechny dostupné přepážky. Situací se má zítra zabývat mimořádné jednání vedení letiště. Kulturní tripartita řešila rozpočet i platy. Minister Klempíř chce pro kulturu více peněz. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá pro rezort s částkou 18,5 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o téměř miliardu. Minister kultury Otto Klempíř ale uvedl, že vyjednávání s ministerstvem financí dál pokračují. Rozpočet posiluje zejména investice do infrastruktury a přidává 100 milionů na živé umění. Naopak plánovaná valorizace mest v něm ještě není plně zohledněná a její konkrétní výše zůstává předmětem jednání. Tripartita se zároveň věnovala státní kulturní politice na léta 2026 až 2029. Systémové změny dotací a víceleté financování institucí pak probere na samostatné schůzi. Slovensku roste armáda mladých lidí mimo systém. Mnoho z nich se místo budování kariéry ocitlo ve slepé uličce. Nestudují, nepracují a před úřady se tváří, jako by neexistovali.
3: Takmer 100 tisíc Slovákov do 29 rokov nie je zamestnaných, ani neštudujú, nie sú v procese odbornej prípravy. Sú ekonomicky neaktívni, dobrovoľne odpojení od reality. Najviac na východe krajiny a Banskobystrickom kraji. Je to každý štvrtý mladý človek. Ide o zlý signál i pre štátny rozpočet. Ten sa musí zaobísť bez daní či odvodov, ktoré by za normálnych okolností mladí platili. Štátna kasa teoreticky prichádza ročne o 20 miliárd korún. Josef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit déšť nebo přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Evropská unie chce bezpečný online svět pro děti. Komise proto navrhla zákaz sociálních sítí do 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Cílem takzvaného EU Kids Act je posílit bezpečnost dětí na internetu v Unii a přehodit odpovědnost na platformy a vývojáře. Ti budou muset prokazovat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné od samého počátku. V návrhu chce Evropská komise na sítích zákaz návykových funkcí, zákaz nekonečného scrollování a zákaz notifikací v noci během hodin určených ke spánku. Kromě toho musí být AI společníci a chatboti ve výchozím nastavení vypnutí a nesmějí napodobovat mezilidské vztahy způsobem, který vytváří emocionální závislost. Samosprávy se hlásí o slovo, vadí jim obcházení obcí při přípravě zákonů. Sdružení místních samospráv proto žádá, aby se zákony, které se obcí týkají, připravovaly po konzultacích se zástupci obcí. Účastníci se na tom shodli na celostátním sněmu v Karlových Varech. S tím souhlasí i předseda Senátu Miloš Vystrčil, podle kterého se do rukou zákonodárců dostávají často předpisy, které vznikají bez podkladů a bez zdůvodnění. Zástupci obcí se také vyslovili proti jejich nucenému slučování. Podle senátorky Jany Mračkové Vildumecové hrozí, že pokud by se obce sloučily, tak by v nich nebyl kulturní a spolkový život. Policie ji na Znojemsku zaměstnal zdrogovaný motorkář. V obci se proháněl rychlostí přes 140 km za hodinu. Byl pod vlivem drog, navíc nesmí řídit až do roku 2034. Muž skončil v cele. Hlídka motorkáře chtěla zastavit, protože spolujezdkyně měla jenom cyklistickou přilbu. Honičku jak z akčního filmu popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
2: Ve snaze policistům uniknout sjel také na polní cestu. Ani tam však se silničním motocyklem dlouho nevydržel a brzy se vrátil na silnici. Při odbočování ale udělal chybu, které hlídka využila. Policisté jej předjeli, zablokovali mu další cestu a následně ho za použití donucovacích prostředků zadrželi.
1: Při následné kontrole vyšlo najevo, že zákazy řízení se u muže nepřetržitě řetězí už od roku 2013. Motorkář je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Vadí mu politizace úřadů i krácení pravomocí hradu. Hlava státu kritizuje, že zásadní reforma prošla jako poslanecký návrh bez řádného připomínkového řízení a odborné debaty. Norma podle Pavla oslabuje nezávislost státní správy a usnadňuje čistky úředníků po volbách. Navíc mu protiústavně odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předloha má úředníky převést pod běžný zákoník práce, usnadnit výpověď a zrušit tříměsíční ochranu lhůtu s náhradou mzdy. Zákon se vrací do sněmovny, kde má vládní koalice ANO, SPD a motoristů dostatek hlasů na přehlasování prezidentského veta. Opozice už avizovala stížnost k ústavnímu soudu. Spojené státy mají zbraně ve vesmíru. Podle expertů může jít o začátek éry orbitálních válek. Washington tímto krokem zásadně mění svůj dosavadní přístup k mezinárodní bezpečnosti.
3: Pentagon potvrdil nasazení obranných systémů s cílem chránit své satelity před Ruskem a Čínou. Nepřátelskou techniku by měli dokázat ochromit nebo vyřadit z provozu. Další podrobnosti ale zatím tají. Podle bezpečnostních analytiků se tak oběžná dráha oficiálně stává novým bojištěm. To neodpovídá dosavadním kosmickým mírovým dohodám. Experti varují, že případný konflikt nad našimi hlavami by mohl okamžitě vyřadit globální navigaci, bankovní systémy i internetové připojení. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Čekáme polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit i déšť nebo přehánky. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity.

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Přeji příjemný poslech. Českem se šíří vlna podvodných SMS zpráv zneužívajících jméno VZP. Cílem jsou bankovní účty. Podvodníci rozesílejí zprávy s výzvou k úhradě fiktivního nedoplatku a odkazem na věrohodně vypadající falešný web pojišťovny. Tam pod záminkou zobrazení detailů dluhu žádají přihlášení přes bankovní identitu, čímž se snaží získat přístup k financím oběti nebo jejím jménem sjednat úvěry. Všeobecná zdravotní pojišťovna před těmito praktikami důrazně varuje. Podobné výzvy s odkazy nikdy neposílá a doporučuje na ně neklikat ani nezadávat žádné údaje. Lidé si mohou případné nedoplatky bezpečně ověřit v oficiální aplikaci Moje VZP nebo na pobočkách. Elektronická evidence tržeb se příští rok definitivně vrátí. Příslušný zákon podepsal prezident Petr Pavel. Vláda si od znovu zavedení EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a také dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně. Prezident Pavel také podepsal spornou novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb. Hlava státu má své výhrady. Podle prezidenta je ale na místě dát zákonu šanci.
2: Mezi uváděnými argumenty je, že černé stavby půjde snáze dodatečně povolit, že nejkvalitnější zemědělská půda bude méně chráněná, že mlčení dotčeného orgánu v řízení znamená souhlas. Chápu, že některé obavy se nemusí vyplnit. Pokud zákon skutečně pomůže zrychlit stavební řízení, chci být konstruktivní a dát mu šanci.
1: Prezident naopak vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle Pavla je proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Prezident také nepodepsal spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. České školství zůstává otloukánkem. Rada vysokých škol upozorňuje, že nemá dost prostředků na přípravu na nastupující silné ročníky středoškoláků, kteří se budou hlásit na vysoké školy. Návrh rozpočtu pro vysoké školy a na výuku na rok 2027 je podle rady nedostatečné. Financování výzkumu je fakticky zmražené. Šetření v těchto oblastech podle rady omezí ekonomický i společenský rozvoj Česka. Na podfinancování vysokých škol upozorňují experti dlouhodobě. Podle rady je nepřijatelné, aby stát deklaroval vzdělávání, vědu a výzkum jako předpoklad konkurenceschopnosti a hospodářského růstu Česka, ale státní rozpočtová politika tomu neodpovídá. Senioři si v Plzni vyzkouší nový cirkus. O kurzy s žonglováním nebo prací s obručí je velký zájem. Cílem je radost z pohybu, učení nových dovedností a společné setkávání.
3: Plzeňské centrum nového cirkusu Cirkulárium připravilo od října lekce tak, aby je mohli absolvovat lidé bez ohledu na věk, kondici nebo předchozí zkušenosti. Účastníci si kromě žonglování a obruče vyzkoušejí také balanční cvičení i jednoduché akrobatické prvky. Zájem o program je už před jeho zahájením, kdy byla obsazena většina míst v podzimním kurzu. Lekce potrvají do poloviny prosince a pro přijaté účastníky jsou zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Podvodník vylákal z Revolutu data stovek klientů a teď firmu vydírá. Útočník zneužil oficiální e-mail italského státního úřadu a přes falešné žádosti získal citlivé údaje bezmála 700 zákazníků. Mezi zasaženými jsou i známé osobnosti z kryptoměnového světa, které kvůli zveřejněným adresám a kopiím pasů čelí bezpečnostním rizikům. Vyděrač požaduje výkupné, případem se teď zabývá britský dozorový úřad i policie. Bude polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit déšť nebo přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Evropská unie chce bezpečný online svět pro děti. Komise proto navrhla zákaz sociálních sítí do 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Cílem takzvaného EU Kids Act je posílit bezpečnost dětí na internetu v Unii a přehodit odpovědnost na platformy a vývojáře. Ti budou muset prokazovat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné od samého počátku. V návrhu chce Evropská komise na sítích zákaz návykových funkcí, zákaz nekonečného scrollování a zákaz notifikací v noci během hodin určených ke spánku. Kromě toho musí být AI společníci a chatboti ve výchozím nastavení vypnutí a nesmějí napodobovat mezilidské vztahy způsobem, který vytváří emocionální závislost. Samosprávy se hlásí o slovo. Vadí jim obcházení obcí při přípravě zákonů. Sdružení místních samospráv proto žádá, aby se zákony, které se obcí týkají, připravovaly po konzultacích se zástupci obcí. Účastníci se na tom shodli na celostátním sněmu v Karlových Varech. S tím souhlasí i předseda senátu Miloš Vystrčil, podle kterého se do rukou zákonodárců dostávají často předpisy, které vznikají bez podkladů a bez zdůvodnění. Zástupci obcí se také vyslovili proti jejich nucenému slučování. Podle senátorky Jany Mračkové Vildumecové hrozí, že pokud by se obce sloučily, tak by v nich nebyl kulturní a spolkový život. Policie na Znojemsku zaměstnal zdrogovaný motorkář. V obci se proháněl rychlostí přes 140 km za hodinu. Byl pod vlivem drog, navíc nesmí řídit až do roku 2034. Muž skončil v celé. Hlídka motorkáře chtěla zastavit, protože spolujezdkyně měla jenom cyklistickou přilbu. Honičku, jak z akčního filmu, popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
2: Ve snaze policistům uniknout sjel také na polní cestu. Ani tam však se silničním motocyklem dlouho nevydržel a brzy se vrátil na silnici. Při odbočování ale udělal chybu, které hlídka využila. Policisté jej předjeli, zablokovali mu další cestu a následně ho za použití donucovacích prostředků zadrželi.
1: Při následné kontrole vyšlo najevo, že zákazy řízení se u muže nepřetržitě řetězí už od roku 2013. Motorkář je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Vadí mu politizace úřadů i krácení pravomocí hradu. Hlava státu kritizuje, že zásadní reforma prošla jako poslanecký návrh bez řádného připomínkového řízení a odborné debaty. Norma podle Pavla oslabuje nezávislost státní správy a usnadňuje čistky úředníků po volbách. Navíc mu protiústavně odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předloha má úředníky převést pod běžný zákoník práce, usnadnit výpověď a zrušit 3měsíční ochranu lhůtu s náhradou mzdy. Zákon se vrací do sněmovny, kde má vládní koalice ANO, SPD a motoristů dostatek hlasů na přehlasování prezidentského veta. Opozice už avizovala stížnost k ústavnímu soudu. Spojené státy mají zbraně ve vesmíru. Podle expertů může jít o začátek éry orbitálních válek. Washington tímto krokem zásadně mění svůj dosavadní přístup k mezinárodní bezpečnosti.
3: Pentagon potvrdil nasazení obranných systémů s cílem chránit své satelity před Ruskem a Čínou. Nepřátelskou techniku by měli dokázat ochromit nebo vyřadit z provozu. Další podrobnosti ale zatím tají. Podle bezpečnostních analytiků se tak oběžná dráha oficiálně stává novým bojištěm. To neodpovídá dosavadní.